nejnovější, jasnat nejhrozivější formu takového panství. Byrokracie. Byrokracie! Neboli nad vládu složitého systému úřadů, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho,